0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, nebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti myslím.